0: Aj, áno. Dámy a dámy, dámy a nedámy, v ľavom rohu stojí vznešený Oliver Vyspatý Oswald.
1: V druhom rohu sedí vznešený, vysoký, nádherný a krásny Samuel P.
0: Počkaj, tak potom ti pridám. Vznešený, vzrušený, krásny, sexy muž Oliver Oswald.
1: Tak ja ti tiež pridám. V tom druhom rohu sedí naozaj vznešený, krásny, úspešný, pozor, milosrdný,
0: tak ale, no, tak
1: voňavý, voňavý.
0: Ale pozor, to všetko si myslíme o vás.
1: Alebo ste čo, naši milovaní poslucháči? Dobré ráno.

0: Leto na Európe 2.
1: Leto na maximum.
2: Ja ráno sa zobudím, pozriem sa vedľa seba, moja procina z 10:10. Včera mi vravíš, že zavolá kamošku, vravím jej, není to treba. Mobil mi cinka, že cink cink, keby nezahrába, tak ho predám. A robím si srandu, ja milujem.